0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
2: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory 2. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuly ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Fakultní nemocnice v Plzni začala modernizovat svůj urgentní příjem. Během prací mimo jiné obnoví část přístrojů, posílí lékařskou pohotovost nebo rozšíří spektrum urgentní péče o psychiatrickou ambulanci a také o další potřebné vybavení. Urgentní příjem nemocnice kompletně modernizovala za 100 milionů před 7 lety. No a jdeme se podívat taky na to, co nám na čtvrtek slibuje předpověď. Bude většinou jasno nebo polojasno. K večeru přechodně oblačno. Teploty budou tropické mezi 34 a 38 stupni Celsia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Vstal jsi, dokázal jsi to jako šampion.
1: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
6: šampionů. No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
7: Ahoj.
6: Dobré ráno. Jak se vám spalo na dnešek?
7: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný a opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
6: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky co David.
8: Já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem byl v pohodě.
6: Takže to je hodinkama.
8: Je to
6: no,
8: tak.
6: Jo. Sia Unstoppable, tím začínáme, ať to tady rozjedeme. Tak krásné ráno všem.
1: Hit Radio FM+.

0: Já si myslím, že super start čtvrteční snídaně. Avicii, Sandro Cavazza, Without You, krásné ráno v 6.09 Hit Rádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma padly jasný instrukce, včera než jsme šli spát, a říkám té mojí, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali, ještě i když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný. Jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro, jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno stal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima, protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, ale na druhou stranu, ta zima už se blíží a já to ještě nechci, takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte vlastně, oni mají tu klimatizaci.
1: Ale my nemáme takovou tu, co je tady nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti,
2: zvládnete,
1: že jo?
2: To s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: Čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je, Davide, typni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám jasně.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně typněte si vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám donesl tašku z krámu a nemusel mu nikdo vázat kaníčky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, já, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
2: On se to nepovedlo, co?
1: Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, že jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na benčo, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: Tomu se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive, tady na Hit Radio. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ Hit Radia FM+.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Hit Radio.
12: Makes me feel

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení provozu taky dnes čeká řidiče v Plzni. Dávejte si pozor na Domažlické, kde se opravuje vozovka. V některých úsecích se tam proto jezdí v protisměru, tak opatrně.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika, blízko, s vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má.
2: Ranní update.
3: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí. 8 mladíků z Pardubicka vyrazilo ve třech starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 km ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak když řekl název Let It Roll, jo, tak vlastně tomu říká zlámaný beat, jo? Ty jsi tam normálně zlomil, Davide. To nebylo schválně.
4: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
4: Ne, to je Let It Roll.
1: Let It Roll.
4: Ne, fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval
4: ty jsi taky ohrnoval.
1: Já jsem neohrnoval, já mám skvělý vzpomínky, ale tak tohle, mě to baví ta muzika, co vás?
4: Já taky ohrnuju teda tentokrát.
5: Jo, mně se to líbí, jakože, nebo takhle, nevadí mi to.
1: Když to začíná, Davide?
4: Začíná to dneska, potrvá dneska. To do 1.8.
1: Dneska, takže vy, kdo máte rádi zlámaný beaty, tak si tenhle festival užijte. No a kdo máte rádi třeba Counting Crows, jako tady David?
4: No, tak na takovýhle festival bych vyrazil.
1: No tak pojďme si to dát, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. 5 plus 1 vaši. Tak pojďme na to, 6.29 Hit Radio a Counting Crows. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Clean Bandit, Enmery a tohle je čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád. Ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on. Bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a ty dělá teda excelentně.
0: Tak dobře, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere, že jo, už má ráda tuhle kratochvíli.
0: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám? Já jsem teda, přiznám se, taky, když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, o štok vejš, tak už za necelou hodinu tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku Sunrise Avenue, taky Cyril Stumbling In. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
3: fajn. Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor, v Chebu ulice Osvobození, pracují tam silničáři a projíždí se jen kyvadlově. No a opatrně taky v Klatovech, kde je neprůjezdná ulice 5. května a jezdí se objížďkou.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů 6.48. Krásné ránečko.
1: Je to doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený. Jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci, ty lidi, co si třeba co tam plavou a ty vody si lokli, jo, tak... Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnice.
1: Pokusím se, jo.
0: Plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou... Bobr mořský. Aha.

0: aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení devátých tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Plzeň postaví 700 nových městských bytů v areálu bývalých kasáren Slovany u výjezdu na jih Čech a k dálnici D5. Město už má smlouvu se soukromým vlastníkem vyčištěné plochy, který tam chystá moderní čtvrť. Celkem v ní bude přes 3200 nových bytů, až pro 10 000 obyvatel. A ještě se podíváme taky na počasí. Na západě Čech dnes bude celý den většinou jasno nebo polojasno. K večeru přechodně oblačno. Naměříme mezi 34 a 38 stupni Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj, hezké ráno.
11: Krásný čtvrtek vám všem.
12: Snídaně šampionů.
11: Díky, že jste tady s náma i v tuhle tu chvilku.
10: S vámi Michal, Jasmin a David. No a samozřejmě parádní muzika, Avril Lavigne, Skater Boy, taky Xindl X, no tak pojďme na to, bando.

0: 6 minut po 7 si dáváte čtvrteční rádio, krásné ráno, Avril Lavigne, Skater Boy.
1: Možná jste někdy zažili pocit jako já včera, hlavně dámy třeba s prstýnkem. Co se stalo, jo? Chtěla jsem si prostě nasadit prstýnek a většinou si je dávám na levou ruku, protože tam mám o něco menší prsty a kůstky než na té pravý. A já jsem to zblbla a dala jsem si jeden prstýnek nesprávnej na levou ruku a teďka on samozřejmě tam nandat šel, ale jak to známe, tak zpátky. Už to nešlo.
0: Takže, tak to je školácká chyba, ale
1: no jasný. Samozřejmě. Takže já tam mydlila o 106 mídlovou vodou. Teďka jsem se to snažila sundat, úplně mi bylo horko, měla jsem návaly horka z toho stresu, že to nesundám. Měla jsem nejdřív rudej prst, pak zelený, fakt mi z toho bylo hrozně. Nakonec se povedlo, ale tenhle ten pocit, to asi známe všichni, ne?
0: No, určitě jo, já teda i s prstýnkem, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si zkoušel třeba mamky prstýnek a taky to nešlo úplně sundat, ale nebylo to tak hrozný, asi jako připomněla se mi, jak to je dlouho zpátky, rok, co se tady stalo v rádiu. Já jsem tady nešel, bude to velký přiznání, já jsem tady na chodbě našel kus nějakýho plastu, bylo to, já nevím, z čeho to bylo, z kávovaru nebo, nevím. A tak jsem do toho začal strkat prostě prsty.
2: Jo, prst, uf.
0: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo. A teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Já jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec za holkama na recepci.
1: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
0: Vyprostit.
1: Jo, z tohohle. A to je klasický, ale chlap prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
0: No mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale neexistuje.
1: David uvíznul někdy.
2: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mamčin, a ono nejhorší, jak popisuje, že když se to pak člověk mermoucí snaží sundat, tak on ještě napuchá a už vůbec to nejde. No.
0: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mě to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to seš ale blbec, Michale, jo, a říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo, a
1: teďka,
0: a už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
3: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněna celých 11 hodin.
4: Nebylo tady do smíchu.
3: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
1: No. Zdeno!
0: Zdeno! Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali a nebo jste se prostě zasekli celý.
1: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
0: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Xindl X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, který pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to, 709, Hit Radio, dobré ráno. Za 9.

0: Krásné ráno z Hitrádia, přesně ve 7:15.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstínkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, když jsem dělal montáže satelitních televizí, při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jak je mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko tahala ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně, a to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha, zvídavý tříletý mrně, šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku, a zasekla se mu tam tak hrozný řev a pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný a já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka ségře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaké jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávěl, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pásku a nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu spacifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak po několikere upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Bylo to, byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky. Mezitím mířovalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala s tama, nevím jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké uf, úlevou jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi těma špošlama na chlubě měla taky. Takže vám přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak se mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství. Úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy, co vy dva? Měli jste někdy hlavu ve špruslích?
1: Já to říkala před chviličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: To ty, Davide. David ne. Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstíncích, no tak opatrně, kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson. Jasmine.
1: Jasmine,
0: to jsi ty?
1: Okay.
0: To jsi ty vlastně, ne?

0: A ona má fakt hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin Thompson.
1: To je ona.
0: To se, je to ona? To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Tak co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sá. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven, tak to si domluv s tátou. Stejný. Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá. Bude doprava, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě teď hlásí dálnice D5. Nepojízdné auto stojí na kilometru 44 ve směru na Prahu. A taky na kilometru 118 ve stejném směru. Dávejte si tam pozor.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: Iglesias. Subemela Radio na Hit Radio. Přesně o půl osmé za chvíli. Rychlá pětka. Budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
3: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun. Takže já pokoupila, že?
0: To vezmeš, no, člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů, kdy jsem jako pochopil, že už patřím do těch starších, do té starší skupiny, je to, že jsem právě začal hledávat slevy. A to, když potom obchodě a teďka vidí, že tamhle na tebe svítí ta oranžová cena sleva. Jo, sice to stálo předtím 30 korun, teďka 40, ale je tam napsáno sleva.
2: Tahle radost je doslova k nezaplacení.
0: Doslova. A k nezaplacení je i výhra, kterou tady pro vás máme celý tento týden. A v rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
2: To je zadarmo, to je ještě víc.
0: To je zadarmiko, tam nenecháš, ne? 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: In My Head. Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7.35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že by ses přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že by se výhru chtěla věnovat právě jí. Tak co vaříte, ano? Co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
2: No tak svíčkovou, nebo třeba... No
0: jo. Ježiš Maria.
2: Svíček s bramborovým salátem a takhle, no.
0: Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
2: Jo, jo, jo.
0: No jo, no tak domluveno. Hele, máme na tebe kontakt, uši, adresu, všechno. Tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
2: Snowboard.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
2: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
2: Zelenou.
1: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
2: Žibě.
0: Jo. No a pojďme poslední. Na poslední, to je fofr.
1: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
2: Bobek.
1: Je to tam!
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hit Rádia. Sáro, je to tvoje.
2: Děkuji, děkuji.
0: Je to tvoje kurse od Přemka Forejta. Za 30 táců je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
2: No mamka je v práci, až odpolednej to asi řeknu, no. No
1: tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
2: Jo, jo, jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny, nebo?
2: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
2: Jo, jo, byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezky.
4: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
2: Jo, jo, no.
0: Jo, jo, jasně. Sáro, byla jsi fantastická. Všechno posíláme, pozdravuji mamku, zvládně brigádu. Jo. A hezký prázdniny. Ahoj.
2: Tak jo, děkuji moc.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka, to je soutěž, která tady probíhá každý den už x let. No ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo. Občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky. To je častý dotaz, jo. Tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou. Pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako jo. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Ale já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezident, ty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný.
1: Každý má prostě zvláštnost, no.
0: No, no ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvládl teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisný věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker, no.
2: Jo, ten
0: no,
2: je taky dobrý, ano.
0: A tenhle ano. Prostě no. Za chvíli to bude hrát, no.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Berounsku, opatrně u žebráků ve směru od Hořovic na kruhovém objezdu. Srazilo se tam osobní auto s cyklistou a chvilku se zdržíte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tak už je někdo probuďte. Green Day na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role, Macaulay Culkin.
0: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
0: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro chipsy a netrefí ho želička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam šlapal v tom, žehlička.
2: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly. A on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co nejřval? Tady jsem vy! Co křičel? Já už se nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza?
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A nebo pak pohořelá palice.
0: Pohořelá hlava, anebo taky, jak tam Ježišmarja.
2: Ty skody vodou, že?
0: Jasně, řebík v noze, pak tam bylo Ježišmarja.
2: Pak nahřál kliku, že dole.
1: A nejdřív se rozmyslil, než tady budeš
0: takhle,
1: stát.
0: Tam ale... je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že oni...
0: Peří, už jsem si vzpomněl.
1: Oni existují lidi, kteří to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby Brá. Jo.
2: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný prej ten film.
0: Ježiš, a víš, jak se těm lidem říká dneska, to jsou sněhové vločky, jasně.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Cyrus. Hey, it's Teddy Swims.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Fakultní nemocnice v Plzni začala modernizovat svůj urgentní příjem. Během prací mimo jiné obnoví část přístrojů, posílí lékařskou pohotovost nebo rozšíří spektrum urgentní péče o psychiatrickou ambulanci a také o další potřebné vybavení. Urgentní příjem nemocnice kompletně modernizovala za 100 milionů před 7 lety. No a jdeme se podívat taky na to, co nám na čtvrtek slibuje předpověď. Bude většinou jasno nebo polojasno. K večeru přechodně oblačno. Teploty budou tropické mezi 34 a 38 stupni Celsia.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: 8:02, dobré ráno.
8: Krásný čtvrtek.
12: Snídaně šampionů.
11: Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
8: Paráda pecka.
11: Paráda pecka, co na to, David?
13: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
11: Tak jo, slovenský Queen, hezké ráno.

0: Je 8 hodin, k tomu 6 minut. V uších čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady nejdražší vtip roku, možná historie. Pokud chcete celý rodině zrušit dovču ještě před odletem, tak stačí na letišti dostatečně nahlas říct, jsem terorista.
1: Tak to nikoho nenapadne, ne?
0: No, nikoho. Tak tohle se stalo na letišti v Praze, možná jste o tom slyšeli nebo četli na internetu. Tak tohle zahlásil táta od rodiny, no a tenhle vtip stál tu rodinu dovolenou, takže nikam se neletělo. Představte si tu atmosféru cestou z letiště zpátky domů, jak to asi vypadalo, nevím, jestli jeli taxíkem nebo svým autem, jo. Tak dovedu se představit toho tátu, kdybych to napojil jako na svýho tátu, jo, jak to asi vypadalo. Tak táta, když vždycky něco jako pokonil, tak si tak pak řekl, no, tak se stalo, no.
1: No ale tak když, to seš celý ty, ale to nemusíš dávat
0: na tátu. Když něco pak teda pokonila máma, tak to byl oheň na střeše, jo, takže nevím, možná to u vás máte podobně, protože chci říct, že jsem to jako potatil se, jo. Dobře, no.
1: Ale to mi řekni, v jakém vesmíru se tohle stane, že někdo opravdu takovouhle větu dokáže vypustit z pusy na letišti.
0: Jako já si říkám, jo, vlastně chápu, proč se to stalo, že asi je blbý vtipkovat tady o těch věcech na letišti. Jo. Na druhou stranu, myslím si, že kdyby opravdový terorista chtěl udělat něco, tak to asi nezačne říkat tady ty věci. Jo? Je to takový jako k zamyšlení. Nicméně napadlo mě, že se vás zeptáme, vás, kdo nás posloucháte, jestli se vám stalo někdy, že nějaký jako vtip, který jste mysleli dobře, se úplně pak jako nepoved a byla z toho pořádná šlamastika. Máte něco takového vy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipný, takže u mě je to jasný. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, Dave, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, aha, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. Mm-hmm. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné značce čerpacích stanic vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám, prosím, máš tu bouchačku? Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mně bylo třeba 20, tak mě to vtipný přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipnej, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na šelku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemný situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shabuzi Bar Song, další hit je pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Tohle je Kaskáda, tohle je Hit Radio, 8:45, dobré ráno. Ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho taťky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým jiným. Byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebola.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kdy mý známí letěli do Ameriky, celá rodina, a při otázce právě na přepážce, jestli převáží něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo, samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsnej týpek, řekl, kluk to má blbý, hold, je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno.
1: Oj, oj, oj.
0: To je dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, dejve, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. To jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, kde je takový gorily v bomberech a s holejma hlavama, a bylo asi 00:30 ráno, a zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola, kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr. To ještě nikdo neviděl. Protože vyskákali z aut, vopsali nás v ohovnu a dostali jsme klepet a prohledávali nás a prohledávali auto. No. Jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáš.
1: Fakt sranda.
0: Fakt sranda. Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letišti opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hit Radio hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8 hodin 18 minut. Fuuu!

0: Tohle jsou hity. Na Hit Rádiu Benson Boone v 8.21 za malou chvíli. Shakira.
1: Konečně.
0: Konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, taky pro vás budeme něco mít. Summer I Belong. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio. Hit Radio. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na dálnici D6 před Prahou, opatrně na kilometru 6, kde se srazily dva osobáky. A dál pozor na Berounsku, kde se bourá na trase Žebrák Hořovice.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM+. Come on, get up.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong, 8.32, dáváte si čtvrteční rádio. Co pro vás, co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Inspekce varuje před některými instantními nudlemi. Laboratorní testy v nich odhalily bakterii, která může způsobit salmonelózu. Varování se týká vybraných druhů z kuřecí, hovězí i zeleninovou příchutí. Nový film Christophera Nolana láme rekordy i v českých kinech. O snímek Odyssea je takový zájem, že pražský IMAX přidal projekce i po půlnoci nebo brzy ráno. Za první dva týdny film v Česku vidělo přes 250 tisíc diváků.
3: Všimla jsem si toho, opravdu jsou projekce už od 9 ráno. Nikdy jsem nebyla v kině takhle brzo.
0: Taky ne, nebo po půlnoci vlastně taky ne. Mm. A tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejít u telky ve 3 ráno, takže my jsme připraveni.
2: To spíš je, když jde člověk v 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No, tak Praha se bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
2: Jasně.
0: Jo? Já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme dodnes. Tohle je srdcovka, připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. pět, jedno vybíráte vy. Tak asi pojďme na to.
2: Teď už ticho, ať mu neskočíme do řeči.
0: No, musíme to, ne, tam je to pijánko na začátku, tam já to stáhnu. A pojďme si to užít. Robert Miles, Children na Hit Rádiu 8.34.

0: pustila. David Stepka, Eva Farná, dobré ráno milá, Hit Radio 8.42 a je to oficiální. Šikmá věž v Pise se může jít zahrabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v Pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
1: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
0: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a seš najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
1: Počkej, a to nedělá jenom toto, i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu. Tam no. Jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírají. Jakože.
0: To kdyby ty turisti věděli, že tady máme takovou putnu Mladý Boleslavy. Jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, don't worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagine na Hit Radio v 8.52.
1: Dneška je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: A kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No, nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ti na to vyzráli. Oni vytvořili, nevím, my jste se o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, toj-tojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních, jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc být nemocný, já nevím, no.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává, když jsem se bavil o těch tojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, no to ježišmarja, myslíme na vás, zvládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás.
1: Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: na Hitrádiu v 8.57. To je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hitrádiem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: A když Bůh dá, potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9:00. Bára Škrybová, přeju všem krásný čtvrtek. V Regensburské ulici v Plzni bourala 2 auta a jelikož je tady silný provoz, je potřeba počítat i s kolonami a tudíž i se zdržením. A to je pro tuto chvíli vše. Tak šťastnou cestu a pokud máte nějaké dopravní info vy, tak nám ho dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
7: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
3: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se poprvé po přesunu agendy pod rezort zdravotnictví. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Chebský most v Karlových Varech bude po rekonstrukci užší a tím pádem i levnější. Město chce, aby náklady na opravy nepřesahly 350 milionů korun. Samotné práce začnou ve chvíli, kdy bude kompletně hotová rekonstrukce mostu Pražského, která právě teď probíhá. První část se dělá letos, druhá přijde na řadu příští rok. Tropické teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici. České dráhy proto lidem s předstihem doporučily, aby v případě možnosti vyrážely na cestu mimo nejteplejší část dne. Podle předpovědi nás v příštích dnech čekají teploty až kolem 40 stupňů. Český fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Jeho tým Górnik Zábře ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě polského celku nastoupil také záložník Lukáš Sadílek. Obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: A já myslím, že to víte stejně sami, jak bude dneska. Zase o něco víc než včera a tropy opravdu udeří ve své plné síle. V maximech se dostaneme až na 38 stupňů Celsia, na horách 33. A budeme k tomu mít jasno až polojasno. S večerem začne oblačnosti trochu přibývat.
2: Hit Radio FM+.
3: Bára Škrybová zdraví, je tady malej pátek a dopoledne. A já se ptám, jaký nejkurióznější úraz se vám kdy stal? A posílám tematický song Bad Day.

Bruno Mars, Lazy Song, Líný Song. Přesně do toho horka, který teď aktuálně zase nastupuje, no jsme prostě jenom líní. A díky, že jste přitom s Hit Rádiem FM+, budeme aspoň líní spolu. Tak co, už jste si vzpomněli na váš nejkurióznější úraz, který se vám kdy stal? To je téma, který tady nahazuju ne náhodou. S laskavým svolením mojí drahé maminky se s vámi můžu podělit o včerejší zážitek. My jsme si včera spolu vyrazili k vodě a mamka si tam zlomila prst o nafukovací lehátko, jako beze srandy. Byla v hlubší vodě, lehátko měla před sebou tak v úrovni hrudníku, řekněme. Chtěla se zapřít a vytáhnout se na něj, no a nějak si tam prostě ohnula prst, takže oficiálně si zlomila prst o nafukovací lehátko. A není to jediný takový kuriozní úraz, který mamka má na kontě. Když jsem třeba byla malá, tak se o mě zakopla a zlomila si nohu, jo. A tak když jsem jí viděla včera v té vodě, jak jí to bolí, tak se ve mně probudila ta hodná dcera a říkám: "Mami, dík, mám na zítra téma do rádia." Ne, samozřejmě jsme řešili jak s pohotovostí a tak dále, ale téma do rádia je to teda úplně super. Takže WhatsApp je váš 720 870 237. Pište, namlouvejte všechno o vašich kuriozních úrazech, které se vám kdy staly.

Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní. 8 dní.

Proč se vracím si ty? Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím si ty?

0: Marek Ztracený vlastní svět, no za 8 dní bude tenhle svět na Letný v Edenu. U nás na Instagramu se hraje o lístky, mrkněte tam, ještě si o tom řekneme dneska víc. Každopádně teď se vrátíme k tématu, jaké byly vaše nejkurioznější úrazy. Takže, píšeme tady Filip. Ahoj Báro, já jsem si zlomil žebro při oblíkání trička. Zasrkl jsem se loktem, ztratil jsem rovnováhu a šel jsem jak kácenej strom přímo na roh postele. Doktor se mě pak třikrát ptal, jestli si nevymýšlím, Filipe, masakr. Martin, ahoj, kýchnul jsem tak poctivě, že jsem si natáhnul krční sval. 3 dny jsem se otáčel celý, protože hlavou to nešlo. Ale a když mě napadlo, že se teda s váma podělím taky o takový nějaký svůj kuriozní zážitek. Takže když jste tak upřímný, jo, tak já přihazuju. Jednou jsme měli takovej týdenní sportovní kurz na střední škole a hráli jsme různý pohybové hry. A naproti sobě stálo 5 dvojic. A každá ta dvojice spojila ruce a udělala takový ty nosítka. A když se postavili za sebe, tak vznikla plocha, řekněme. A jeden člověk se vždycky měl rozběhnout a skočit na tu plochu břichem, jakoby lehnout si na ní. No tak já jsem to vzala s velkou vervou, jako ostatně všechno, a rozběhla jsem se a skočila jsem až tak, že jsem vlastně všechny ty dvojice přeskočila. A normálně jsem se za nima zapíchla hlavou do země a bouchla jsem se tehdy patama do hlavy, to si pamatuju. A měla jsem jako 14 dní rameno v gipsu, takže tak. Pojďte ještě psát, já ještě mi to tady skáče a to je paráda, těším se, až si to všechno přečteme. Ale klidně ještě přispívejte. 720 870 237, to je náš WhatsApp. Hit Radio.
1: Na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ, Hit Rádia FM+.
2: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupu a zábavy.
3: Olympia Plzeň CZ.
4: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
5: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
6: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
7: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
12: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Dámy ano, David, born with a broken heart, narozen se zlomeným srdcem. My tady teď spolu řešíme, co jste si zlomili vy, nebo jinak poranili. Řešíme tady prostě kuriózní úrazy. Adri mi napsala na WhatsApp 720 870 237. Ahoj Báro, šla jsem dělat večeři, děti chtěly řízečky, byla jsem upřímně líná a unavená obalovat řízky, a tak jsem vytáhla z mrazáku takové ty předsmažené řízky. No, abych je mohla usmažit, musela jsem je od sebe oddělit, byly k sobě přimrzlé, a když jsem je oddělovala, tak jsem se těma řízkama dost pořezala na ruce. Když přišel manžel domů, ptal se, co to mám na ruce, a moje odpověď byla: pořezala jsem se o řízek. A nechápal. Už nekupuju mražený řízky. A to se s Adri mohla klidně ještě k tomu popálit o olej. Ty mraženáky umí pěkně prskat. Každopádně moc díky, jste úplně skvělí, že jste napsali. A dáme si takhle ve čtvrtek dopoledne. Síla. Tohle je song, který vlastně vystihuje naše téma. Crazy.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. Krásné čtvrteční dopoledne vám všem, jste s Hitrádiem FM+. My už jsme tady dneska zmínili, že do Letenské pláně, kde vystoupí Marek Ztracený, už nám zbývá jenom 8 dní. Největší koncert a show Markovy dosavadní hudební kariéry proběhne na Letné už 7. srpna. A kdo byste chtěl třeba jako náhodou lístky zadarmo a chtěl byste je od nás, tak já vás teď posílám k nám na Instagram Hitrádio FM+. Až do nedělní půlnoci se tam hraje o 5x2 lístky. A stačí nám vlastně napsat jenom do komentářů, jakou písničkou by Marek měl tu Letnou zahajovat. A v pondělí vylosujeme 5 z vás, komu dáme 2 lupeny. Blíží se nám 10. a do té si dáme třeba Purple Disco Machine nebo Disturbed. Tak buďte s náma, užívejte léto, užívejte malej pátek a Bára Škrybová přeje krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Bára Poláková na Hit Rádiu FM Plus chviličku před 10. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní buďte na D5, trasa Praha-Rozvadov je tady na 55. kilometru, porouchané vozidlo, tak opatrně, ať do ní nevletíte. A v Plzni se ještě došetřuje nehoda dvou aut v ulici Regensburska. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: Co si pamatuješ nejlíp? O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Teploty budou ode dneška rychle stoupat. Odpoledne už může být místy až 38 stupňů Celsia. A meteorologové proto varují před vysokou zátěží teplem. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země, do 34 stupňů. Opatrní by měli být hlavně staří a nemocní lidé a také děti. Plzeň postupně opravuje své městské domy. Aktuálně je hotovo v centru ve Smetanových sadech. V opraveném domě vzniklo 8 nových bytů, do kterých se první nájemníci začnou stěhovat už letos na podzim. Město bude vybírat hlavně mezi rodinami s dětmi. Na východě Polska v noci zněly sirény, které ohlašují letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů od města Lublin pak v poli objevili kráter, který teď prověřují hasiči a policisté. Česká plavkyně Abigaily Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut.
0: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
6: Takže prosím vás, 38 stupňů dneska v maximech, dokonce na horách bude 33, takže před tím horkem dneska nikam neutečeme, maximálně k vodě, a to teda vřele doporučuju, anebo do klimatizované místnosti.
0: Hit Radio FM+.
6: Tak si užívejte ty tropy, užívejte si vysílání Hit Radio FM+, léto je krásný a na lepší dopoledne pouštím Amy McDonald.

léto na Hit Radio FM Plus. Bob Sinclair, Love Generation. A my bychom tady na Hit Radio FM Plus vlastně mohli i přivolávat počasí, když se to tak vezme. Umíme poručit větru deště, jak se zdá. Kdo si totiž vybavujete poslední summer party, ta byla na konci června, tak s ní přišly obrovský hice. Pak se trošku ochladilo, říkali jsme si, kde je sakra to léto. No a my jsme tady na Hit Radio FM Plus oznámili další summer party a tropy jsou zpátky. Takže prosím vás, když budete chtít horko, řekněte si, my nasadíme summer party. A když budete chtít zimu, vymyslíme třeba nějakou winter party. Ale teď, protože máme červenec a prázdniny, laďte o víkendu naší summer party, to je jasný. Čekají vás ty největší letní pecky přesně k tomu počasí, který nám na víkend hlásí. Takže k vodě, k bazénu, pod pergolu, na cestu na dovču a tak dále, s námi to léto prostě bude hezčí. Summer party startuje zítra v 15 hodin a končí v neděli v 18. A kdykoliv si v tomto mezičase pustíte Hit Radio FM+, tak já vám garantuju, že se na vás bude řídit z repráku obrovský a nefalšovaný a krásný léto. A teď už David Guetta a Sia, Flames.

0: Na Hit Radio FM plus Krištof, obchodník s deštěm. Tak prosím vás, já bych koupila pár centimetrů srážek, prosím. Myslím, že by se to vyplatilo. Je čtvrtek dopoledne, klidně si pojďme říct, že už je to malej pátek. Bára Škrybová s vámi, přeju vám krásný to dopoledne. Z nejbližší muziky tady mám připravený Coldplay, s nima ještě Little Sims a Burna Boy a přijde taky na Čumendu Selena Gomez. Je jeden z těchto hitů ten váš, ten tak říkající hit vašeho srdce? Jestli jo, tak si to užijte a jestli ne, tak si můžete o ten svůj psát. O víkendu vám ho třeba i zahrajeme a třeba se vám to i vyplatí. Tak za chvíli vám upřesním, o co přesně jde. Tak laďte, užívejte den a díky, že jsme přitom spolu.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Stárnet
6: internet. Toto je
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
10: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

Love you like a love song. Selena Gomez, Hit Radio FM Plus s vámi, 10 hodin 33 minut. Slibovala jsem vám před chvilkou, že vám povím něco o tom hitu vašeho srdce a o tom, že se vám může i vyplatit. Když si totiž o něj napíšete a my vám ho zahrajeme o tomto víkendu, tedy 1. nebo 2. srpna, tak můžete vyhrát dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory. Ale jeden háček to samo sebou má, to je jasný. Aby to nebylo tak lehký, musíte si ten váš hit pohlídat. A jakmile ho ve vysílání uslyšíte, tak volejte zpátky na číslo 800 937 937. A pak už nebude nic bránit tomu, abyste se mohli radovat z dvouměsíčního vstupu do Fit Gymu Form Factory. O váš hit, který se vyplatí, si pište přes formulář na našem webu www.hitradiofmplus.cz a tam si taky rovnou můžete zopáknout všechna ta pravidla a podrobnosti.

0: Pink Runaway, přesně 10 hodin a 40 minut k tomu, díky, že ladíte ve čtvrtek dopoledne Hit Radio FM+. Kam vyrazit? Depo 2015 v Plzni a jeho nádvoří nabízí až do konce prázdnin pohádkové čtvrtky, a to vždy od 16 hodin. Mají tam pro vás připravené pohádky, klauniády i hudební vystoupení pro malé i velké diváky. No a protože dneska máme čtvrtek, tak si od 16 hodin můžete vyrazit na pohádku o Palečkovi od divadla Jitule a Dadule. A pokud máte rádi vláčky, tak určitě neprohloupíte, když vyrazíte do Národní přírodní rezervace SOS u Františkových lázní. O tomto víkendu tam na vás totiž opět čeká jízda unikátní důlní úzkorozchodnou dráhou Kateřina, která vás proveze místy, kde se dříve těžil jíl. Tudíž si užijete nejen krásnou přírodu, ale i kousek technické historie, který jen tak někde neuvidíte. Určitě vyrazte, je to tam opravdu moc fajn.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Jasně, já ti splním přání, trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Minuta a půl nám zbývá do 11. hodiny. S vámi přitom Hit Radio FM Plus Bára Škrybová taky. Bára Purkartová má připraveny opět nejčerstvější zprávy. Já vám řeknu počasí a teď dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Posluchačka Kamila nám napsala, že došlo k dopravní nehodě na silnici z Přeštic směr na Plzeň. Tvoří se tady opravdu dlouhé kolony, tak s tím počítejte. A vyšetřuje se taky nehoda motorky a auta v Chebu, a to v ulici Jungmanova. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystál 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrušky e-mailem. Riziko je podle policie nízké. V krátké době je to už druhá hromadná bombová výhruška. V pondělí anonym hrozil uložením bomby stovkám úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. Karlovarský kraj opět vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Rozhodnutí hejtmana platí až do odvolání. V přírodě bychom teď neměli rozdělávat oheň. Zakázané je používání pyrotechniky. No a pozor taky na nedopalky od cigaret. Rozsáhlé požáry na jihu Evropy už mají dopad na turistiku. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí vozit své klienty. Jaké zájezdy je teď možné stornovat, to ví místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
8: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat cestovní kancelář.
0: S požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Nový kouč ženské hokejové reprezentace Brian Idalsky má s českým týmem smělé plány a cíle. Na přípravný kemp do Chomutova pozval 640 hráček. Zároveň uvedl, že touží dostat český výběr na úroveň Kanaďanek a Američanek, které ženskému hokeji dlouhodobě dominují.
9: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Radia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
0: Tropy, kam se podíváš, tropy, kam se hneš. Dneska se teploměry vyšplhají až na 38 stupňů Celsia, někde dokonce i na 39. Na horách to bude 33 a budeme k tomu mít jasno až polojasno.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Otvíráme spolu poslední dopolední hodinu. Krásné léto přeju všem do aut, do kanclů, kamkoliv, kde právě jste. Na úvod 11. hraju One Republic.

Baby goodbye. A to vám řeknu za chviličku, ale do té doby tady ještě pár minutek spolu zůstaneme. Po mně potom přijde Jirka Pelnář. A až vám řekne i Jirka baby goodbye, tak vás přivítá po něm divoký západ. A opět budou mít v kapse pro jednoho z vás přednabitou kartu do Olympia Plzeň v hodnotě 2000 korun.

Kdo jste kdy v Olympii byl, tak určitě víte, že tam seženete úplně všechno, co potřebujete, a navíc se tam můžete dát třeba i kafe, jídlo a tak dále a tak dále. A pokud nejste zrovna letní typ, tak je to vlastně dobrý tip na to, kam takhle v Hicu vyrazit. Mají tam všude klimošku a je tam příjemně. No a než tam vyrazíte, tak si právě zkuste vyhrát tu přednabitou kartu u Divokýho západu. Mají tam pro vás v kvízu na ruby. Poslouchejte kluky a až řeknou volejte, tak volejte. Je to jednoduchý. A pak už jenom odpovídejte schválně špatně na každou z jejich otázek, které vám budou pokládat v limitu 30 vteřin. No a my si teď dáme moc příjemnou věc, takhle na to letní a pohodový a prázdninový dopoledne. Úplně akorát. Flipside Trumpets.

0: Kanceláře, ve čtvrtek dopoledne na Hit Radio FM Plus Linkin Park DM Tines Machine. A mně přišla zpráva na můj soukromý messenger. Ahoj Barčo, zahrajte prosím písničku jakoukoliv pro malesické hasiče. Díky Ondra. Ondro, my bohužel teď na přání nehrajeme, ale pokud by se opravdu jako toužil po nějaký té písničce, tak vem útokem Jirku Plnáře, ten tam v srdcovkách jednu na přání má, tak třeba ti to i vyjde. Každopádně, když už se takhle hezky napsal, tak já zdravím malesický hasiče a přeju vám, ať máte co nejmíň práce takhle v těch horkách. A moc díky, že vás máme, jak vás, teda malesický, tak jakýkoliv další hasiče, protože vaše práce je opravdu záslužná. Díky, že jste s námi a za chvilku DJ Antoine, The Beach Shakers, Mašery a Jelen všude zdejší. Já myslím, že malesičtí hasiči se určitě v téhle muzice vyberou.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 95.
1: Jeleni a všude zdejší, 11.30 a s vámi ve čtvrtek dopoledne Hit Radio FM+. Máme tropický den, čeká nás i tropická noc, protože se můžeme dostat až na 20 stupňů Celsia. Tak jestli nemáte to horko rádi v noci, jakože drtivá většina z nás ho opravdu ráda nemá, zvlášť třeba vy, kdo bydlíte v panelácích, v podkrovních bytech, v podkrovních pokojích a tak dále, bývá to masakr, tak si pojďme dát pár tipů na to, jak si to v noci vlastně celý ulehčit. Takže prosím vás, hlavně přes den nechte okna zavřena, zatáhněte žaluzie nebo závěsy, vůbec nevětrejte. Větrat totiž v těchto hicech má smysl opravdu až když je venku chladněji než doma. Jinak vám to nepřinese nic jiného než horko do bytu. Před spaním si dejte radši vlažnou sprchu než ledovou. Ta totiž tělo paradoxně potom může ještě víc rozpálit, takže vlažná ta je v pohodě. Na spaní potom samozřejmě lehký povlečení. Říká se, že nejlépe úplně jako sundat povlak z peřina, přikrývat se jenom tím povlečením. A když opravdu jako bude nejhůř, tak si dejte třeba na pár minut povlak nebo ten polštář do lednice, a nebo si taky schleďte zápěstí, taky doporučujou. Chodidla, zápěstí, studenou vodou a bude líp. A samozřejmě nezapomeňte mít u postele sklenici vody, protože i během noci člověk v takovém vedru fakt jako ztrácí tekutiny a potřebujeme je doplňovat i v té noci. Tak snad dneska usnete, bude vám dobře a budete si to léto užívat a nebudete z něj jenom otrávený. Díky, že jste s námi. Spice Girls Wannabe.

0: Simple Plan United na Hit Radio FM+. Já jsem Bára Škrybová a už tak tradičně vám jdu poděkovat na konci našeho vysílání za to, že jsme spolu byli dneska opět v čase 9 až 12. Bylo to parádní, horký, dopolední vysílání. Pozor na to, dneska má být fakt jako velký hit. 38 stupňů, někdy 39, na horách dokonce 33, takže opravdu těžko se schováme před tím hitem. Nezapomeňte hlavně pít a neskákejte do vody rozehřátý. A těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Ahoj!
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
9: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrockfest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
14: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
13: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
14: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jacekem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, nehoda se stala v Chebu. Dávejte si pozor v Jungmanově ulici, kde policie vyšetřuje střet osobního auta s motorkou. Zdržení je tam asi do 5 minut. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Chtěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
16: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
15: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám.
2: Tachov se rozroste o další městskou část, bude v oblíbené lokalitě v Sokolovské ulici směrem na Planou a dostane název Na okraji Tachov. V místě už se pomalu začínají rýsovat nové bytové domy, kde bude skoro 80 bytů. Chybět nebude ani vyžití pro děti jako dětské hřiště. Hotovo bude přes příští rok.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Odpoledne bude u nás na západě Čech dál hlavně jasno nebo polojasno, k večeru přechodně oblačno. Teploty vystoupají mezi 35 a 39 stupňů Celsia. Hit Rádio.
14: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin 2 minuty. Já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou a pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak se tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria! Opa!

někde u rybníka, co? Je to tak, bazény moc nebyly, zahraničí, tak to bylo drahý. No a tak jsme se opravdu od rána do večera váleli u rybníku na dece. Máma nakrájela meloun, když jsme byli hodní, tak koupila cukrovou vatu, pak nás musela samozřejmě zase utěšovat, protože jsme byli poštípaný odvoz, jsme byli ulepený od té cukrový vaty. Starší ročníky, tak ty většinou tak hráli ping-pong, že jo, ten se extrémně často hrál. Línej tenis, my jsme jako děti pinkávali. No a ten den vlastně byl neuvěřitelně dlouhý. A byl krásný. A já bych dneska chtěl, abyste v srdcovkách zavzpomínali právě na to dětství u vody. Napište mi na 777-937-777 anebo klidně pošlete hlasovku na stejný číslo, to je WhatsApp Vitrádia. Jak vy si vzpomínáte na dětství u vody? Kam vás rodiče brali? A napište mi, budete vědět, který rybník přesně to byl, v jakém to bylo městě, co jste tam tenkrát dělali, jak na to vzpomínáte. Pojďme si dnes dát tohle krásný tropický poledne u vody. My se mezi tím s další srdcovkou, nech si potom přečteme vaše vzkazy, tak se vydáme do roku 1984 a protože samozřejmě venku je strašný vedro, tak musíme trošku zvolnit tempo. Mám tady skupinu Foreigner a jejich nádhernou baladu. Tak tady je srdcovka s číslem 2 na Hit Radio.

0: Natasha Bedingfield s hitem Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně staraly ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky zhruba 5 kilometrů. Byly to nádherný časy, krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody, nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vlasce malé rybky, kterým jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásní. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90. eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take That v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hit Rádiu. Take That a Pray.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě, ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Opět vám chci udělat radost, čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hit Rádia, jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu tak jste měli v pokoji na plakátu? A to platí i pro vás, kluci. 100% jsme i my tam měli tak někoho, to je jako o tom žádná. Já tam měl teda Vandama, pak tam byl obrovitánský plakát. Ivety Bartošu. Což vlastně jako nevím proč, protože tu jsem neposlouchal, ale ono to tenkrát asi bylo tak, když jsme byli děti, jak jsme se k těm plakátům moc jako nedostávali, že když rodiče potom přinesli nějaký plakát, tak jsme byli rádi, že jsme si něco mohli vylepit, jo? Takže já tam měl obrovský plakát Ivetky. Zase na druhou stranu bylo to v době ze svatby upíru a tam ona byla nádherná, takže jako jasně, hodila se mi tam, hned pod ní byla Pamela Anderson, tu jsem si pak vylepil sám. Ale dost o mém pokojíčku, chci se teď dostat do toho vašeho, jo? Obrazně řečeno. Dejte vědět. A já vám dneska srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovka na přání.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my.

0: desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Måneskin, The Loneliest na Hit Radio. Za 5 minut bude 3/4 na jednu. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ptal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím. Tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla. Protože prostě holka, která byla cool, hrála fotbal, vlastní sranda, a ještě krásně zpívala a měla velký prsa, dokonalá kombinace. Co se týká dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva a to je... Za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hit Radio. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše, ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hit Radio.

0: vzpomínka, kterou jste dneska na Hit Rádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A Peťa píše, tak jako ty se mi vrátil moji platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad, možná, že znovu uslyšíte vaši platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crash, který jste měli, no crash, spíš teda než crash. Až kráš, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladej. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. No a pokud máte rádi klasiku z 80. 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hit Rádio mezi 18. a 21. hodinou.
1: Víš na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ Hit Rádia FM+.
2: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupu a zábavy.
3: Olympia Plzeň CZ.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
6: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina a Lucie má nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení kvůli nehodě čeká na trase Klatovy-Plzeň. Stala se za Přešticemi, kde jsou v sobě dva osobáky. Kolony se dělají v obou směrech, tak počítejte se zdržením. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Toto je...
4: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
13: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ve splatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
12: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Plzni se opraví další část tramvajových kolejí. Rekonstrukce aktuálně čeká obratiště na Košutce, kde se proto chystají i drobné změny. Od pondělí 3. srpna bude možné využívat pouze druhé nástupiště. Dojde navíc i k menší úpravě jízdních řádů. Omezení na Košutce by mělo skončit v pátek 14. srpna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Podle předpovědi by u nás mělo být dál většinou jasno nebo polojasno, k večeru může být i oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 35 a 39 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál. 3 minutky po 1 hodině. Vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového. Ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se 6? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, který to úplně naprosto v pohodě zvládnou. Ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný režim. Ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu. I to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc než normálně. Na osvěžení. Tady na Hit Rádiu posílám další letní hit. Bruno Mars.

0: který hledáme.
1: Marek Ztracený. Záznam hitu originál Živě sedenu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek Ztracený na Letinský pláni a opět živě. Jdete? My jo. No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě v září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777 937 777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Vždyť co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo zlepšit.

0: Anastasia na Hit Radio Sick and Tired ve 13 hodin 23 minut. Jestli už jste taky úplně unavený z toho věčného utrácení peněz, tak my vám pomůžeme, protože už zítra je pátek a to znamená, že zítra si můžete vyhrát až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Stačí se dovolat do studia a odpovědět správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko, tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7. Výborně, tak už máte 2000 a takhle pojedeme dál. Za každou správnou odpověď máte ode mě 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Celkem je to až 10 000, to znamená, takhle vypadá dokonalá desítka Hit Rádia. Takže zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Rádiu. No a kdyby náhodou to nevyšlo, no tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 000 korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Trojanovicích na Novojčínsku za 2 miliony korun. Byt 3+1 v Kamenickém Šenově na Českolipsku za 3 miliony 165 tisíc. Byt 3+1 v Opavě na Předměstí za 4 miliony 120 tisíc. Rodinný dům v Dětmarovicích u Karviné za 3 miliony 990 tisíc. A zahrada v Dolních Habarticích u Děčína za 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
11: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.

0: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
3: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
2: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
3: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Předposlední červencový den posloucháte Hit Radio, tohle byl Ray Dalton a dneska má být až 37 stupňů Celsia. Další tropický den, tak nám čeká zítra i o víkendu. No a my tady na Hit Radio tak pro vás chystáme doslova a do písmene tropický víkend, protože když už je to léto a je takhle krásně, ano, je krásně. Já vím, že jako to horko je možná až moc, ale pořád krásně. Tak pro vás chystáme letní party. Letní víkend, summer party, víkend Summer Hit Radio. A tady Summer Weekend Hit Radio od zítřka od 3 odpoledne až do neděle do večera. To znamená, že to máte 3 dny plný letních hitů. A buďme rádi tady za to teplo, protože já mám teď připravený hit z roku 2012, který opravdu tenkrát hrál úplně všude. Úplně všude a to 20krát za den, protože to byl jeden z největších letních hitů. A 30. července roku 2012, tak bylo 23 stupňů, jo? Průměrná teplota 18,3, v noci 13 a maximální přes den byla naměřená jen lehce přes 24. Nebo proti dnešku fakt jako kosa. To je fakt zima. Já vím, že možná by se to radši, jo, ale ne. Fakt byla navíc zima. A navíc ještě byla bouřka v noci na 30. Takže tady je jenom ukázka toho globálního oteplování, který prej není. Nicméně, tohle je tedy malá pozvánka na zítřek. Letní hit z roku 2012. Endless Summer.

0: Činasky a Vrchlaví ve 2:45. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát 2měsíční členství ve Form Factory, což je taková jako super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co si chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. O vaší oblíbené písni, možná i tý motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu v těchto chvílích hlásíte na Klatovsku. Došlo k ní u obce Petrovice nad Uhlavou ve směru na Starý Las, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla. Další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Jasně, já ti splním přání, trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Naňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
13: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byla úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
12: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smuteční řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 680 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám.
14: V Domažlicích bude nové hřiště pro děti. Vzniká v těsné blízkosti zimního stadionu. Jehož okolí se postupně mění na sportovně relaxační areál pro celou rodinu. V příštím roce se počítá s výstavbou nového skateparku. A v budoucnu by pak u zimáku mělo přibýt také nové fotbalové tréninkové hřiště.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
14: Teploměry na západě Čech dnes vystoupají mezi 35 a 39 stupňů Celsia. Bude hlavně jasno nebo polojasno. K večeru může být přechodně oblačno.
16: Hit Rádio.
17: Jirka Pelnář.
18: Hit Rádio.
0: 2 hodiny odpoledne, je na čase si tady udělat na Hit Rádiu zase takovou malou společnou talk show, a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay.

Coldplay a obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. To je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo, na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo. Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo, jo? A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska řešíme babské rady, to znamená rady, které se v rodinách dědí po generace, jenom nikdo se prostě neodvážil tenkrát babičce odporovat. Co si o tom myslíte? Nepopulární názor na Hit Radio začíná právě teď, tak dejte vědět.

Hudbu složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle je možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zamírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin Skladná, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, nachlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo, to jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To. O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo, psí sádlo. Namazat na hrudník, taky, ty, ale mastnou ponožku. No nic, pokračujeme dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýma dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 i WhatsApp Hit Rádia.

0: Na čtvrteční odpoledne na Hit Radio Huntrix. Je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Ti to celkem jedno. Taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpaný nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit, a někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalý, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to, no a pak už jsem okrát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešlo zastavit krev z nosu, takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klišťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit, a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně, a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klišťata, když nemůže sám, a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám, no. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klišťat, tak tady se zastávám já osobně té teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kudy kam, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle. Shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuli, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hit Radio už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 10 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

35 minut, posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne s Jirkou Pelnářem. A pánové, máte rodinu? Jakože jste tátové od rodiny? Jestli jo, tak já mám pro vás úkol. Je to teda hodně náročná challenge, hodně těžká, velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinnou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený, alespoň na chvilku, uskromnit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipnej táta na dovolený. Jo? Teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze. Tady jeden táta od rodiny tak nahlas prostě akorát řekl: jsem terorista. To bylo celý. Takhle to udělal, takhle to řekl, no a letěl. Respektive teda neletěl, jo? Vůbec. Pak už vám nepomůže ani já to tak nemyslel, nebo mám blbej den, anebo hele, jenom jsem chtěl vidět, co se stalo a tak dále. Prostě nic, žádná diskuze, žádný vrácení peněz za letenky, jenom čistá, drahá ostuda. Chtěl bych být mouchou v taxíku na cestě domů a slyšet, co všechno mu jeho paní řekla. Takže opravdu, hele, tohle je tak blbý, takhle, za mě jako super, jo, já mám blbý humor rád, ale je pravda, že nás opravdu velmi někdy dostane do úzkých a v tomhle případě, tak je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Rádiu si dáme další hity. Za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. léta.

0: Miles Smith na Hit Radio chviličku před 3:15. To je chvíle, kdy se s vámi Jirka Plnář loučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těší taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory.

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Kupte si PG okno pro radost. PG okno, tepla, ticha, bude dost.
5: PG okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková a proto kupte si je. PG okno.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
10: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Všude je fajn.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Pánem jsou málo ty majky, ale to... Jo, slyším.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D6, dávejte si velký pozor kolem kilometru 130 ve směru od Karlových Varů do Chebu. Máme od vás informaci, že tam leží předmět na vozovce, tak tam projíždějte s opatrností. A podobně je na tom taky D5, tam hlásíte odstavené vozidlo na kilometru 110 ve směru od Rozvadova na Plzeň. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
1: Jenom hity. Hit Radio.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Je mě vedro.
1: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Pořádně rušno dnes bylo na náplavce u řeky Radbuzy v Plzni. Záchranné složky tam zasahovaly u několika intoxikovaných osob. Čím přesně se otrávili, jasné nebylo. Na místě se našlo několik chemikálií. Jedna osoba skončila v bezvědomí, další pak také v péči záchranářů. Dobřany lidem nabídnou další sportovní vyžití. Ve městě totiž bude nová pantreková dráha, kterou budou moci využívat jezdci na kolečkových bruslích nebo koloběžkách. Nové sportoviště vzniká vedle fotbalového areálu ve Vodárenské ulici. Pokud vše vyjde tak, jak má, začne fungovat ještě letos. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Uvedl to ministr školství Robert Plaga s tím, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun je nereálná, jak Plaga zdůraznil. Diskuzi o efektivitě českého školství podle něj nelze řešit tupými škrty. Fotbalisté Jablonce dnes budou doma s Varaždinem odvracet konec v pohárech UEFA. Čeká je odveta druhého předkola konferenční ligy. Severočeši před týdnem v Chorvatsku prohráli 2-3. Dnešní utkání v Jablonci začne v 6 hodin večer.
1: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
0: Taky zítra u nás na západě Čech bude sice slunečno, zároveň ale taky extrémně vedro. Teploty se budou stejně jako dnes pohybovat mezi 35 a 39 stupni. Bude hlavně jasno nebo polojasno, k večeru přechodně i oblačno. Tolik počasí, teď už je tady čtvrteční divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Parádní horký odpoledne, otáže až po Prahu, dokonce i ve Flusárně. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
10: 2000 na vaše nákupy do Olympie, co opravdu zabírá na to, když dostanete žihadlo a policajtům zkusíme ukradnout střechu nad hlavou.
9: No a pro vaše odpoledne v práci, možná taky na cestách ty nejlepší hity, to je jasňačka. Máme tu Evu Farnou s Mirai a teď taky Bon Jovi, užívejte odpoledne.

0: nádherné odpoledne s váma, Divoký západ. Jsme rádi, že jste i vy s náma. Tohle byla Eva Farná a taky Miraj.
1: Je tady půlka léta a možná jste si toho taky všimli. Nemáte pocit, že přibylo více voz? Aspoň ve městech?
0: Já mám teda pocit, že už se jako uklidnili oproti tomu, co bylo jako na jaře, že lítali, hledali všude možně, tak teď mi to tak hrozně nepřijde, teda do té doby, než si vyndám něco na stůl venku.
1: Ano, tak to přesně je. Ono to funguje tak, že vosy od jara zhruba do půlky léta schání potravu pro larvy v hnízdě. Jo, jenomže v půlce léta se ty larvy začnou líhnout a vosy jak kdyby ztratili zaměstnání. Jak kdyby prostě šli na pracák a začnou se poflakovat po okolí. Jo, najednou už prostě nejsou zatížený pracovníma povinnostma. Jo? Nejsou svázaný nějakým pracovním kontraktem. Prostě jenom nalítávají na limonády, borůvkový koláče a taky na spadaný ovoce.
0: Ne, kež by to bylo tak jako jednoduchý, že jim pošlem přídavky a oni dají pokoj.
1: Ne, takhle to není. Naopak jsou pěkně otravní a sem tam mohou taky štípnout. A tak nás zajímá, co vám funguje na to, když náhodou dostanete žihadlo. 720, 870, 237.
0: Napište.
1: Jestli máte nějaký babský rady, co funguje, tak budeme rádi, my to za chviličku srovnáme s realitou.
0: No a teď další hity před náma. Benson Boone a taky Sean Baker. Hey, hi, hello! Hey!

0: Je s váma divoký západ, krásný odpoledne, posloucháte Hit Radio FM+, tohle byl Benson Boone, my tady dneska odpoledne řešíme všechno, co žihadlo má. A co dělat, když vás náhodou něco štípne?
1: Hele, přišla hezká zpráva na náš WhatsApp. Ahoj, upřímně netuším, jako malá jsem sice žihadlo dostala, ale babi mi na to nic nedala. Pořád okola mi totiž říkala, ať neběhám bosa v té trávě. A pak jenom řekla, ať neřvu. Jo, s náma se nikdo nemazal, čau Věrka.
0: To víš, neřvi, to vždycky pomůže.
1: Přesně, to funguje dokonale.
0: Hele, já jsem ale vůbec jako netušil, že je velký rozdíl mezi tím, když tě píchne včela a když tě píchne vosa. Vosí jed je totiž zásaditý. Mm-hmm. Takže když ho chceš neutralizovat, tak potřebuješ něco kyselého, jako třeba citron nebo ocet, i cibule funguje.
1: Jasně. Jo?
0: Včela, ale ta má kyselý jed, takže ho potřebuješ zneutralizovat něčím zásaditým. Nejlíp funguje třeba jedlá soda rozmíchaná ve vodě.
1: Taková pátá třída, šestá, chemie. Co se úplně vrátil teda, ještě jednou teda.
0: Tak no prostě něco jiného funguje na včelí. Aha. A něco jiného funguje na vosí jed.
1: No, neměl bys tam ještě nějakou radu pro ty, co nerozeznají vosu a včelu od sebe?
0: Nechoďte k žádnému bzučícímu tvorovi.
1: Buďte doma, jo, nechoďte ven.
0: Buďte doma a nainstalujte si prosím vás moskytiéry, všude i do dveří.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Jasně, já ti splním přání, trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Hezky jsme zvolnili. 15 hodin, 27 minut, DJO, posloucháte Hit Radio FM+.
1: Hit Radio. Summer Party.
2: Zítra v 15 hodin to odstartuje celý víkend ty nejlepší letní hity za posledních 30 let a k tomu počasí, který úplně nevím, jestli vlastně můžeme říkat, že je léto.
0: Co by to bylo jinýho, jako přijde ti to jako podzim venku?
2: Ne, to ne, ale jako je tohle léto, který chceš zažívat, jako léto, kdy musíš být poledne zavřený doma, protože se nedá vylézt ven. Bazén už tě neosvěží, protože už se tam dělají pomalu z toho horka taky synice.
0: Na druhou stranu, myslím si, že když ty první tropické teploty kolem 35 stupňů přišly ještě v červnu, tak jsme to ještě nedávali, ale teďka už jsme vůbec zvyklí.
2: Jakože už jsme imunní.
0: No.
2: Já si říkám, jak jako vlastně tohle to musí chudáci snášet ty pořadatelé všech těch festivalů. Včera se objevila zpráva, že Český hrad je konkrétně na Hluboký, který budou teďko. Tak řekli, hele, OK, bude vedro, vemte si do areálu klidně 2 litry vody, jsme s tím v pohodě.
0: 2 litry vody, to nikomu nestačí, všichni potřebují aspoň 2 basy.
2: No dobře, ale ty stánkaři potřebují taky něco prodat.
0: Těžký.
2: Tak jestli se náhodou na Hlubokou chystáte, tak víte, že vodu si klidně můžete vzít sebou, když necháte další petku před vstupem, projdete znova s další, tak asi dobrý. Tak si dáme něco letního jako lákačku právě na Summer Party, kterou pro vás zítra chystáme. Tady je Mike Candice. Summer Party.

0: Krištof, který mají radost ze života. Život je krásný, hladíte divoký západ, krásný odpoledne všem. Upřímně, my jsme tady mluvili o vosách, ale to je prd. Já mám fakt jako panickou hrůzu ze sršňů. Je to velký, hrozně to bzučí a je to strašně zvědavý.
1: Lítající palec nebo bombardér, no, s obrovským žihadlem, tak říkají různě lidé sršňů. Mimochodem, je to pro tebe ten sršeň nebo ta sršeň?
0: Ten. Prej, je to úplně jedno.
1: Prej pravidla českého jazyka dovolují oboje.
0: Hustý.
1: Ale já jsem zvyklý spíš na tu sršeň. Zajímavý, viď? Nicméně, ty říkáš, že teda sršňů se neuvěřitelně bojíš.
0: Jo, jo, jo.
1: A možná je za to může i jeden mýtus, protože ono se tvrdilo, že 7 sršních bodnutí dokáže zabít koně, 3 člověka. Ale nic tohodle opravdu není pravda, jsou to jenom takový ty povídačky. Dokonce sršní jed je 50krát slabší než ten včelí.
0: No ale bolí to.
1: Bolí to. Je to
0: jako
1: z toho
0: brutálně.
1: Ano, je to z toho důvodu, že sršeň má prostě jako obrovský žihadlo v porovnání se včelou, ale jako jinak jako tam rozdíl jako není, jo.
0: No to je hrozně hezký. To si jako můžeš říkat tisíckrát, jo. Já jsem si to i hledal, že ten sršeň je opravdu jako zvědavý, že ti nechce nic udělat, jenom je fakt jako brutálně zvědavý. No ale pak, když přiletí, tak buď v klidu, že jo. Jako vydrž. Počkej. No.
1: No, tak když vás náhodou štípne sršeň, tak jsme si říkali v minulém vstupu, to je podobný jako s vosou, cibule, ocet nebo něco jiného kyselého. Když by vás náhodou štípnul třeba do krku nebo do jazyka, tak se vykašlete na cibuli nebo na ocet a rovnou volejte 155.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt U Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: kapela John, tady je Radio FM Plus, nádherné odpoledne zprávy. V 16 hodin takty se nám pomalečku blíží.
1: V nich bude fotbal, tedy další utkání šance ligy. V sobotu 1. srpna od 20 hodin do Štruncových sadů přijede Zbrojovka Brno. Bára vám ve zprávách řekne, proč na ten zápas vyrazit už o hodinu a půl dříve.
0: Předpokládám, že tam bude fanzóna.
1: Jo, je tam docela zajímavý program, ano, a zajímavý taky je, že když si nás zítra dopoledne naladíte, tak u Báry Škribový budete moct vyhrát ne jeden, ne dva, ne tři, hned čtyři vstupenky na rodinnou tribunu Hit Radio FM Plus do Dusan Arény.
0: Tak poslouchejte, teď

0: A Offenbach, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM Plus, krásný čtvrtek, jdeme kouknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Silnice u nás v regionu jsou aktuálně klidné. Většina lidí pravděpodobně vyrazila k vodě. Já tak připomenu alespoň dopravní omezení, které čeká na řidiče v Sokolově. Je to v ulici Karla Havlíčka Borovského, kde se opravuje kanalizace. Provoz je aktuálně veden pouze jedním jízdním pruhem. No a vaše další aktuální info ze silnic můžete stále psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Karlovarský kraj bojuje za zdraví svých obyvatel. Nově proto založil expertní komisi složenou z lidí ze zdravotnictví, školství nebo z oblasti sportu. Úkolem komise bude koordinace preventivních aktivit nebo posílení zdravotní gramotnosti veřejnosti. Lidé v regionu zanedbávají prevenci a málo využívají také screeningové programy. Policie objevila trestance, který minulý týden v pátek utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Vypátrali ho u České Lípy, prý měl namířeno za rodinou do Varnsdorfu. Teď mu hrozí, že si trest za mřížemi o dost prodlouží. Za útěk mu hrozí 5 let navíc. Pohonné hmoty v Česku jsou zase o něco dražší. Nafta od minulého týdne zdražila bezmála o 2 koruny, na průměrných skoro 4,40 korun za litr. Cena benzínu roste pomaleji, zvedla se o 30 haléřů na průměrných 42,30. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. No a jdeme taky na fotbal. Plzeň o víkendu čeká druhé utkání naší nejvyšší fotbalové soutěže. Doma ve Štruncových Sadech Viktorka přivítá brněnskou zbrojovku. Utkání bude mít výkop v 8 večer. Do Štruncových Sadů se ale určitě vyplatí dorazit s předstihem. Před stadionem totiž bude připravená fanzóna s atrakcemi, soutěžemi a občerstvením.
11: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
1: Na pátek předpověď pro západní Čechy slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. K večeru může být oblačno a objevit se mohou občasné přehánky. Ojediněle prý taky bouřky. Naměříme mezi 35 a 39 stupni Celsia. Teď už pokračuje čtvrteční Divoký západ.
11: Hit Radio FM Plus.
0: A kromě skvělý muziky pro vás máme taky peníze 2000 korun.
13: Na nákup do plzeňské Olympie. Hrát o ně budeme už za chviličku, buďte s náma.
14: Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Josh Project, krásný odpoledne, který díky nám Itáliu FM Plus může být ještě o něco lepší a hlavně bohatší.
1: Máme pro vás 2000 korun na nákup do plzeňské Olympie, když projdete čtvrtečním kvízem na ruby a budete plácat samý nesmysly, tak můžete vyhrát. Jo. Takhle jednoduchý to je, hele. 720 870 237, to je telefon sem k nám, tak pojďte zavolat.

0: ale pro jistotu. Tvým úkolem je po dobu 30 vteřin odpovídat na moje otázky co největší blbosti.
1: Zkoušela jsi na to nějak trénovat, prosím tě?
2: Ne, ale posloucháme.
0: Dá se na to vůbec trénovat?
1: No jasně.
0: Víš, že by se třeba jako manžel zeptal, co bude dneska k večeři a ty řekneš štětka na záchod.
2: A nebo nákupní seznam.
0: Nákupní, ano, dojdi si, nakup si. Radko, jdeme na to, jsi připravená?
2: Jsem.
0: Jdeme na to. Co můžeš vidět na nebi?
2: Srdíčko.
0: Jakým dnem startuje týden?
2: Neděli.
0: Jmenuji alespoň jednu surovinu, ze které se vaří pivo.
2: Pivo, tráva.
0: Co má žirafa na krku?
2: Osla.
0: Co najdeme na vrcholu pancíře?
2: Mýho manžela.
0: Co najdeš v každé kutilské dílně?
2: Palačinku.
0: A co slibuje ženich nevěstě u oltáře?
2: Co slibuje manžel nevěstě u oltáře? Že s ní bude do smrti.
0: A to je blbost, viď?
2: Přesně tak.
0: Jo, taková krásná životní otázka. Ráďo, naprosto boží.
1: Máme pro tebe 2000 korun. Před nabitou kartu do Olympie Plzeň. Užij si nákupy. Sama nebo s manželem?
2: Sama.
1: Tak to
0: byla špatná odpověď, jo? To je jasný.
1: Tak to máme. Manželem,
0: Ráďo, hele, užívejte, měj se krásně a pozdravuju vás. Ahoj.
2: Já děkuju moc, ahoj.
3: Kvíz na ruby. Jediný kvíz, kde maturita pláče v koutě.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň.cz.

0: Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.
1: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: našem Facebooku a taky Instagramu stále hledáme ten největší hit Marka Ztraceného, kterým odstartuje koncert na Letenské pláni. Tohle je naše cesty, respektive tedy bylo naše cesty. A je otázka, čím to tedy začne. Zahlasujte, my teď posíláme další informace, a to hlavně z dopravy, pokud jste za volantem, slovo si bere Bára.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na jižním Plzeňsku u Přeštic. Nehoda se stala na trase mezi obcemi Srbice Háje. Dávejte si tam pozor. K vážné nehodě došlo v Horšovském Týně v ulici Jana Litrova, kde osobní auto srazilo chodce, tak i tam opatrně. A bourá se taky v Klatovech v ulici v Řekách. I tam je to nehoda se zraněním. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na

0: tento víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies na Hit Radio FM+. Krásné odpoledne všem na západ Čech. V Plzni se pátrá po veverce. Aktuálně velká kauza, abych to vysvětlil, jedná se o plyšáka, který se ztratil v plzeňský Techmánii.
1: Aha, a proč se pro něm pátrá?
0: Hele, je to tak, že rodiče s dětma, konkrétně jako jeden tatínek byl s dětma Techmánii, děti si vzali plyšáka, lišku nebo veverku, ono to vypadá tak nějak jako podobně podle toho, co jsem viděl tu fotku. No a malej si to odložil, zapomněl, že si to tam odložil, a když se vrátili, tak ten plyšák už tam nebyl.
1: Oh.
0: Takže teď na sociálních sítích se rozjelo jako velký pátrání a díky kamerám, které už jsou dneska jako úplně všude, tak víme, že s tímhletím plyšákem odešla paní, která měla dvě děti. Takže známe pachatele.
1: Mm-hmm.
0: No. Jo, je hrozně vtipný, že teda tatínek toho dítěte, který jako pláče teďko po tom plyšákovi, říká, je mi úplně jasný, že paní toho plyšáka chtěla vrátit. Jo, to je takový to, nemůžu říct, že vím, že jsi to čmajzla, a tak řeknu, vím, že jsi to chtěla vrátit.
1: A nabízí aspoň nějakou odměnu?
0: 1000 korun.
1: To není špatný, člověče, za plyšáka.
0: Jako promiň, ale teda vzor to je jako blbej, jo. Takže všichni víme, že to ukradli a ještě dostanou 1000, tak prosím vás, vraťte to.

0: All City a Fireflies, tady je divoký západ Hitrády a FM+. A na tuty máme teď, v tuhle tu chvíli, největšího pitomce, to je fakt slabý slovo, letošního roku, možná na 10 let dopředu. Celý internet se teď baví videem městské policie v Plzni, která zveřejnila zloděje, který kradl měděný oplechování střechy na služebně městské policie.
1: To víš, měď, ne? Za to se jako ve výkupně dávají dobrý prachy, ne?
0: No dobře, ale jako pokud tohle jdeš dělat, tak přeci nejdeš krást policajtům nad hlavu.
1: To je blbý, no. To jako,
0: jak blbej musíš být? Jak blbej musíš být, aby si šel krást na služebnu městské policie?
1: No takhle, oni se pořád policajtech vyprávějí ty vtipy, tak člověk jako může podlehnout dojmu, že jim to až zas tak moc neštimuje.
0: Ne, jako tady se to úplně nepovedlo a ještě teda dodal, že mu to poradil kamarád a že si jako nebyl úplně jistý, že mu říkal, že to není dobrý nápad, no ale že to teda jako zkusit šel.
1: Hele, pod svícnem, ne nad ním, bejvá největší tma.
0: Ne, tady bylo v hlavě. Zhasnuto.
1: Zhasnuto.
2: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A tě kdykoliv chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
13: Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Katy Perry a Last Friday Night. Za chviličku zprávy v 17 hodin a Bára bude mluvit o tom, že takový ty firmy, které čistí auta, tak těm se blíží žně.
1: Cože? Proč?
0: No, ona se blíží burčáková sezóna.
1: Aha.
0: A komu to v autě někdy nebouchlo, že jo? Cestou pode jedna v koloně, vedro.
1: Já to zažil teda naštěstí jenom jako ve filmu, když jsem koukal na Bobule, jo? Ale jestli byste si chtěli zajet pro burčák na Moravu, tak budete moci. Poprvé bude dostání od 7. srpna. S burčákem to ovšem je celkem složitý, aspoň teda ty podmínky prodeje, tak ty vám za chviličku shrne ve zprávách Bára Purkartová.
0: No a podmínky převozu ty si najdete na internetu. Do té doby ještě další hity, tady jsou Distro.

0: Tady dáme si aktuální pohled na silnice, no a taky zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení pomalu končí na dálnici D6, dál ale raději zůstávejte opatrní mezi kilometry 121 a 145 ve směru na Karlovy Vary a ve stejném směru taky od kilometru 138, kde se pohybuje vozidlo údržby. Nárazově vás může krátce zdržet. Pokud máte další aktuální info ze silnic u nás na západě Čech, tak pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
4: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Tachov se rozroste o další městskou část. Bude v oblíbené lokalitě v Sokolovské ulici směrem na Planou a dostane název Na okraji Tachov. V místě už se pomalu začínají rýsovat nové bytové domy, kde bude skoro 80 bytů. Chybět nebude ani vyžití pro děti jako dětské hřiště. Hotovo bude přes příští rok. Karlovy Vary dokončují modernizaci základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba začala už před 3 lety. Stavbu ale tehdy zkomplikoval nález dřevomorky ve střešní konstrukci. Vestavba, včetně vybavení učeben, se tak dokončí zřejmě až letos. Pokud se tedy povede najít dodavatele IT vybavení. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé 7. srpna. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem. Jako burčák se smí na českém trhu označovat pouze nápoj z českých hroznů. Podle zákona se může oficiálně prodávat od 1. srpna. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
8: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Taky zítra u nás bude hlavně jasno nebo polojasno. Více oblačnosti může být k večeru, kdy se můžou objevit taky občasné přehánky. Na teploměrech v maximech naměříme až kolem 39 stupňů Celsia.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, tady je divoký západ. Dneska tady řešíme takový ten otravný lítající hmyz. Vosy už jsme tady řešili, co dělat, když vás to jako náhodou bodne. Ale teď se zapomněl, co vám chceme říct teď.
2: No, chceme říct to, proč jsou vosy v polovině léta tak strašně otravný. Jo? Dobře, už jsme to tady nakousli, že oni v tenhle ten moment v půlce léta už nehledají potravu pro larvičky a schánějí cukry sami pro sebe. No a sem tam nalítnou na nějaký jablíčko, který už spadlo a začalo hnít, nebo na nějakou hruštičku. A samozřejmě víme, co dělá skvašený ovoce, že ho produkuje alkohol a z toho se ty vosy dokážou opíjet.
1: Takže oni jsou normálně násosky.
2: Jo.
1: Božralové.
2: To je normálně vysvětlení, proč jsou vosy v půlce léta tak otravný. Je to úplně stejně, jako když máte nějakého opilýho stejčka na rodinný oslavě a taky ho nemůžete odehnat pryč. Jo? Vosa je vlastně ten samej týpek.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, no s váma je dál. Divoký západ, Hitrády a FM Plus, krásný odpoledne.
1: Už jste slyšeli o hadí dálnici?
0: Ne.
1: To není dálnice nebo nějaká komunikace, na který se táhnou ty kolony jako dlouhej had. Ne, je to něco, co se staví u nás na západě Čech. Konkrétně u Kyselky se staví hadí dálnice, která má překlenout historickou železniční vlečku z Kyselky do Vojovic. A k čemu to je? Je to z toho důvodu, že právě kolem Kyselky v údolí Ohře tak žije ohrožená úžovka stromová. Mm-hmm. A ona by se celkem ráda dostala přes tu železniční trať. Chápeš?
0: Počkej, a užovka stromová, to je taková ta, co čeká na stromě a pak na tebe spadne?
1: Taky se to může stát.
0: No tak prosím, já bych chtěl, aby tahle dálnice byla první dálnicí v Karlovarském kraji, která povede až do Německa, aby tahle užovka migrovala a už se nevracela.

0: No, nevím, hele, vzhledem k tomu, jakou rychlostí se staví dálnice D6 na Karlovarsku, tak se bojím, že až tuhle tu hadí dálnici dostaví, tak had už nebude ohrožený, ale vyhnutý.
1: Já si myslím, že jako tady by stačil úplně jenom jeden jízdní pruh a jedním směrem, tak by to moc pracen být nemuselo.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
8: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: skvělá diskotékovka David Guetta a Kim Petras, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+. A my vás teďka z tanečního parketu vrátíme zpátky do 90. let.
1: Ano, dneska večer po 18. hodině Hit Radio Classic jako lákačka, teď před náma Vanastové věci a Andělé. A já si vlastně říkám, když se člověk podívá na tu tvorbu, klidně i českou, jako pár desítek let zpátky, že byla daleko jako kontroverznější, odvážnější, jo, vem si rapmaster z Tlustý holky, uplácat si prso na zádech, to by prostě jako dneska už v životě nikdo neposlal do světa. Myslím si, že poslední takový odvážnej byl Xindl X s Štědrým večerem.
0: Jo, to je pravda.
1: A to už bylo takový, jako že si rodiče říkali, ty ale tohle děti slyšet přeci nemůžou. A jak se jim to líbilo.
0: Ano, a my se teďka vrátíme do té doby, kdy dnešní dospělí byli ještě děti a byli jsme strašně nadšení, když jsme v devadesátkách slyšeli z rádia to slovo sex.
1: Sex je náš.
0: Sex je náš.

0: Vice Alania, další z letních hitů, tady je Hit Radio FM+. Krásné odpoledne všem. Kam
1: vyrazit? S dětma do letního kina, ano, dneska můžete vyrazit na plzeňské filmové noci v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Dneska dávají film Mambo Jumbo, skvělá věc pro celou rodinu. A jestli nemáte program na zítra, tak vám můžu doporučit třeba prohlídky bednárny plzeňského Prazdroje. Všechny tipy na to, co dělat s volným časem, najdete v sekci Kam vyrazit na webu Hitradia FM+.
0: Dneska rozhodně nestůjte u Plotny a zítra vyražte k hotelu Thermal, startuje tam další ročník Burger Street Festivalu. Ty nejlepší burgery v celém Karlovarském kraji můžete ochutnat nejenom v pátek, ale taky v sobotu i v neděli. No aby toho nebylo málo, tak o víkendu, konkrétně prvního, tedy v sobotu, můžete opět po čase vyrazit na hrané prohlídky Karlových varů, a to s Viktorem Braunreiterem. Je to absolutně boží, skvělý, vtipný a slibuju, že se budete smát od začátku až do konce, zároveň se ale taky něco dozvíte. Kdybyste chtěli vyrazit, tak je třeba si to rezervovat, a to na karlovyvary.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Penzion Daniela Božídar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Austin od Daši, Divoký západ je s váma, no a taky čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili.
1: Ano, dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, proč jsou vosy v půlce léta tak moc otravné. Od jara do teď scháněli potravu pro larvy v hnízdě. Ty se teďka začaly líhnout a vosy jako kdyby ztratili zaměstnání. Vlastně se prakticky povalují na pracáku a zevlují ve městech. A zdaleka nejhorší je, když se u toho napijou. Nezaměstnaná vosa, co se nasosala z kvašeného ovoce, je ještě otravnější než opilý strýček na rodinné oslavě.
0: No a taky jsme žasli nad tím, jak hluboko může klesnout lidská blbost. V Plzni totiž někdo kradl měděné oplechování střechy na služebně městské policie. Samozřejmě je z toho i video, který teď koluje na sociálních sítích a označil bych to celkem za virál. Zlí jazykové tvrdí, že policajti nejsou zrovna nejostřejší tušky v penále. Naštěstí pro ně na straně zlodějů je to stále ještě horší.
1: Takový to bylo dneska na čtvrtečním Divokém západě. Zítra poslední šance vyhrát si 2000 korun na nákupy do Olympie.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stala na jižním Plzeňsku v Blovicích. Opatrně na Masarykově náměstí u křižovatky s Americkou, kde osobní auto srazilo chodce. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štíhne mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
14: Na skútru měly být tři osoby, jednalo se o dospělého muže a dvě nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven, všichni utrpěli zranění. V současné době jsou v péči lékařů.
13: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
13: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
16: Co se děje, to už víte. My vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Tonight, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hočky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární Peter Gabriel.

0: Bell, Book and Candle. Tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. Už jich máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara. Písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tenhle hlas jste určitě poznali. Richard Krajčo a s ním i skupina Krištof. Tahle písnička ovládla éter poprvé v roce 2001. Skupina Krištof tehdy vydala úspěšnou desku Magnetické pole. Právě tam se Kosmošop objevil. Je to single v podstatě o útěku z takové té každodenní rutiny, možná z reality. Tak doufám, že zafungoval a že stejně dobrou roli zastoupí taky Eurythmics se svým hitem The Miracle of Love. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: paráda. Fantastická věc dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného plátna. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come With Me vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Doraž, stop.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát i v příští hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Are You Gonna Go My Way, to je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

Tohle jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kuča a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What it feels like for

0: Girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě Roxeťáky. Co vy na to? Od nich The Look už za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

Tohle jsou nezaměnitelný aha, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry. Ten další chytnul vlnu, kdy se při přechodu z 90. do milénia začalo popularizovat Eurodance, Eurotrance, Europop, Alice DJ a čistě pozitivní taneční skladba Celebrate Our Love. Pokud máte rádi třeba ATB, Fragmu nebo Lasgo, tohle se vám bude líbit.

Young, Come Back and Stay. To jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic. Nekombinujeme pro vás jenom nejrůznější žánry, ale taky jazyky. A do příštích minut máme nachystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak, česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky, a jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hitrádiu. Užívejte čtvrtek.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíkal za mikrofonem. Dobrý večer.

Tohle jsou legendární Coldplay, jejich nezapomenutelný hit Yellow. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky.

Mr. Kiri, to je v podstatě taková charakteristika roku 1985. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce hodiny pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti s Tinou Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvělé hity. To všechno pro vás máme.

Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.